0: Hej, lyčo so tak cele pomalu nakila. Beach tura zatkule je znajmenča nimo, a lečna tonija. Rančo live reportera Bena Šote přes nekotre zavode je so tež zakončiva. Na peč šelakih stacijah, peč firmach sme jemu biru zašvihtu dženju připosluhač moli, što je nam vo tam rozpravjal. A to so dživaš, dže šudže moči a starši Serbija dživaja, što oni šitko zamuža. Letušu turu, beno popuču zavodach, cime dženca zimač, s najzajmavšimi vorezkami vas na nju dopomnič.
1: Serbski rozvoz popuču live na Zčelaku.
0: Počatki julia to pobe náš reporter ve Vútvorju, tam nakromie si z tej čišťania vody. V tutej a v okolných menších čišťaniach rieža v obvočky vodnieže 8000 ľudí, štož voznamenia tiež nemale 100,5 kilometrov rovou. Beno je si skočinky rieženia pokazač a rozkvasť štav mechanické, chemické a biologické rieženie, pasenky a labor za kontrolu kvality, zoby so vúrieđená voda zaso do reky puščiť smiela. Je porečo ze sobudživačerjemi Janom Mikelom, Jozefom Matješkom a ze špecialistom za havarie Alojsom Delenkom. A ja so dopomňu, sama tu moderatorka studiu, so je tu njemu povedal, kotre vliju vedroma, so hižo do toho vie, dy dobia snáno von k reparaturam.
2: Dež so veľa zliku šinžu, ja ti jace vode, pan so te v kanalu nešto hýba, druhý pan pesk, abo kamene šinžu, abo samo tež vate od cichov, to sme šas nameli, abo dež je nešto niže leža vás toho, to so pan pohybuje a pan so môže to do tak klipu sunč, pan malára za to beží, to pa naše přípravy so zi.

0: Ja, Rube, der Trauer gespeinert, der Kanal. Das hat ja nicht erstanden. Da war es dann wie eine Klumpe, wie sie alle Jopas noch mal schön gewitzt gelangt haben. Nicht gerade Lüge, aber nicht Lüge, aber da hat er ja Chancen nicht mehr. Der Verabias, die Matschis nachbarn, der Nevis ist jetzt. Steißen uns mit den Ankali, alle Bäuscherband, also die, wo die Kumpschen suchen, da schaut auch er.
1: To je jediné, když něco potřebuješ, že snad nějak můžeš to být. Te prosím, na štěvám nevím, jak se stalo, že to činí. Lada jen odpadky, a odvodu.
0: No, ve odvodu popravím, že jaké máte, že něco potřebuješ, nemá, když jsou to ty vožné lapky, ale to, co to štábíky zahuší, to nám je rovně čeže činí, dokud to zatěká naše klumpu.
2: Reporter Benno Schota je Jen Zarano Wutworju a to ve Vodočistčani. Tam běží odvoda mnohých serbských domácností a celé věstče tyž tavo Jen Zarano, jako ještě si mezvočo umili. Nětko pak mají tam tyž vosibitu mašinu stěho, když je trebná, když mají havariju. Abo, a to je tyž pravidu netrebné, tyž dobia jamy v uklumpač, když nejsou na odvodu přizamkněné. Tajkých je jmenuce tyž ještě došť. Benno. Pojde, kak ta vupada tuta mašina?
1: A to sme preto slyšeli v pozadku Ulke nakladné auto, to je Ulke oproti se stankom a se stejkými tostými hadžicami, kaž to znaječe, když bolo ono obore přiladu ječe, oproti tajke široke, že môže zjo uobie maj rukom aj rune se spostami doko oku obšimneč a tuto potom tuto hadžicu tyknu nuc a potom šo možné odklumpe ja. Tuto nakladné auto, to je dženca jule, nešto uklumpalo to, to by tu tuk, ale začo ono hevak trebne ešte, začo jen to užíva.
3: Heit und wohne nadok tut ich na tut o nakwadno auto je mobilne what was in a what was this is dezentral ne chiprau we havari i dobia so nasche klumpe so boja so one sasse dopowiatka steich dobia so de wulke klumpe wutchanich hat da ma und den in kran hab und uns ist tut dem tun kran tut dem kran um tut tscheske klumpe chaue.
1: A o to se predohrune povedali, zo je taký problém tuto vožné lápky. A to sú také tak menované havarie, netko džime neko 3 metre dále, v dobi če menujem se 24 hodiny v obdžejn dispozícii stát, za menšia nichtu od vás. Umáčete upravdu službu 7 dňov, 24 hodiny hode, jutre kamušu v dobi če stát v dispozícii a po tej noce von?
4: Celé praje, tež noce von. To sa môže, čiž máš zbožo, sa ničo nestane, čiž máš ty tvoju službu, ale aj, ja mu prajem, čiž máš ujky, dešť alebo nešto sa môže tohle stať, že dobríš po ničemu, alebo milí na húpane, že môžeš po nemu lusieť.
1: No a potom také klumpu v obstaračke sme tu na rune položili. Ne? Celé nová klumpa to leží vonka a tá dobyče si predstať, že je nekak tak vulka, kajš, alebo úseka, kajš jen bou, čorna, trošku húša a deleka máš hajtu vodže, kde sa voda všísrebe. A dostanú tú rune mierenčko připoložené, 30 cm, také nešto ona je. Jozef, je to prašeno, jole deleka, kajš ma dobyče si predstať, čo je hajci zubiky, ki so celé spiešne vrča, to je to, štež poprom votreza šitko. A to je tiež tá miestnosť, kde sú tie vôžne labky potom, čo sme predeprali, kde sú veľký problém, nahromadža. Što robíš úplne činč, tam máš čo do cvodu, možno čo robíš o to, čo zatekane.
4: Když si ten klumpu čano sprná, ty pa napromo láš, že mám milí na neho, že sú tebe ničo stačné, že když si svojimi rukami tam dživeš, a potom môžeš láš, že to je deleka tu nož.
1: Aj, to má také vrče, čo?
4: Aj, že to je tu nož, že môžeš tu precač, to máme tie tamo mamoše, když buch tu nieké kaput bo, alebo nešto, po môžemo, máme tie ešte džele, že môžemo to zmeniť. Pomôže to jove také, tú plotku tešče, precač.
1: To sú tie džirky, když pom poprom tá voda dobi príke vidieť.
4: Celé praje, to jo še beží, a potom to, že jo to poprom pon odklumpa na hodve. Ha, potom to, že do našo systéma.
2: Benno Schota s mikrofonom v Horšči po takým bie popuču live rozladoval sa ve vodočišťani ve Vútvorju. Dalša miestnosť rejnšie reportáže závod do kotrohož je Benno Schota pokoknú stej nedaloko autodrohovie votiestky Budušin Vukot vši vulky maj nakupovaniš čo maj rola a marktkauf. Niečo 100 ľudí tam dživa. Produkuje pisaki, a vám neskýre marka Edding než to praje, abo firma buď 1906 v Hamburgu založená, špecialist za mašiny budeského závoda Rafael Viacvok. Mode Serb tamžno 10 let živa. Je reportery rozkvat, kak teký pisak vopravč romadže tvária a neskýre je tak, zovun samo kúštu mašinu závodže znaje.
5: Tak možno je to opravdu rec, kúžu mašinu.

0: Скири знає, а я знаю, найскири теж репаро, а ми то предослышали. А не тільки стоїмо при одній такій восібітій машині, предосі до скутка нас нарезва, і у мене це ультразвук, я не рулураю. Але чинимо к започатки. Я стою тут при тим нуцконому джилу, а то дуже пач, і то упада каш мова цигарета, а опроджі такий фильтр, нуцка нещо мехке біве, а вокодоку є то зачине непогане, така рулька. A tu nastanu tu pisaki, kež kůžde z nás na ty ruce mi. Jmenuji se ve všelakých barvách, oni dávají modré, zelené, také světlo, žlté, s kterým můžete tvůj text markirovat. Tu te tousté pisaky, s kterým svůjský text, který se napísal, ještě raz markiruješ. A to je taká mašina, kež růne tu te pisaky romadži se stejí. Jole, to celé prýně je ten filtr, Rafaelo, a někdo jde dále, mo pojďme raz metr dále. A tam pod pomom sa hakli tá mašina, porane započína. Jule, ja vidžu, haj, to sú, to sú dobia, to sú, to, haj, to sú to započátky, to vulke zadne džele, jem praje, no?
1: Haj, to sú tak pajne nopašky, na tuto nopašky všinže kvázi na šlébel hore. A tuto nopašky jedú pondále na tej mašini, potom všinže stácia na mašine, že sú kvázi tie hubu z hore sáža.
0: A tie hubu, to znamená, netko sa po tej ďalšej barbe menujúce pink alebo rosa, tiež to všetko obľúbená barba. A to, vieš čo, keďko hubu, takých hubu jo je, to sú stá, keď od záde, šindu z takého večera, aj tie líka môžeš prať, von jedú a potom opravdu, že celé rynku ste a sú tu prítku na túto, aj sú hore položené pre přes mašinu. A potom, že dále?
1: No. Potom všinže kvázi tá hulka zajímavostka na tutej mašini, to je kvázi naša stácia, kýs škrie kvázi ze spomocu od ultrazvuka dvaje džele romadže. No, also ja môžem to jemu pokázať, snáno.
0: Také zasvedčimo?
1: Ja to tý slušeč. Jednú, tři, štyri.
0: A ono opravdu, aby si se představit, zjedže skrotka dele, to jsou jenom již to ani sekunda nejo, no?
1: No. A potom ten stáci vidíme, že jsou ještě dva džele romadže ze škrte, pohádne ve kvalič, kaž mu to trebemo.
0: Prytku ta někdo tu ten páče rosa kapička a potom zádne tu zádne džel, když je ta tinta nucka ve tu ten filtre, kaž jsme před růny viděli. A to opravdu, že celé spěšně za sebou, ještě stejně služí do nec. A to by stejně jenom jeden písak. A potom, že dále, jmenuji se, doby se potom hake naplnič. Potom se hake romadže, kaž prene sčinene, když ne poprom tu vunko nedžel hotov.
1: A je, no. A zo jo, při této staci jedže pon jedna jedlička do toho filtra, když no ve tým písaku nucka cí. A ta jedlička ta stvočí pon tintu nuc. Při příhodné staci máme potom kvázi našu špicku. Nemo tam? Tuta špicka se sadí do toho písaka nuc, tak se můžeš potom se spisokom písač. A naposledk je stácia.
0: A to ještě je můj někotr metr, jenomž dále, někotr centimetr dále.
1: So, a ta stácia sadí pon kapičku kvázi na náš písak a hotový je písak a může kvázi von ze té mašiny.
0: Já upravím, Rafaelo, my budeme jen metr dále, jo, trošku.
1: Ta stácia, když prade nás vůně živé, sadí kvázi té kapičky hore. Od záde přijedu ty kapičky na jiném banče.
0: A já hodně vidím, tam je záde, to je taky úlky kotová s těmi kapičkami. To je netko, kažpane, ty se praju, to je tu mezenárodný label za tom písak. Od je opravdu do všelakých cudzích krajů uvažuje, če što například ty dženca se na pláne stalo.
1: A je dženca ráno, jsou labely z nozůvých běželi za Vulko Bretansku. A neke jsou rune labely na té mašiny, když to je do celé Evropy, tam ho vidíme o Nemsku rečoka, Španskou, Francouzskou a tak dále.
0: A u máte tež jacere stíny, že to nie je také, no, že jenož budešine tu je, to je edinky, co produkuje už vše tež na jacerech miestach, tež mezenárodne.
1: No, also nemské máme na promocí stejnišča, jenom produkciu, jen vůjky sklad, a kvázi náš vůjky koncern. A ve celom světě jsou naše písaké produkty, jak například ve japanské, alebo kolumbijské, jsou tež produkovalo a tež tokuské.
2: A dále těše přichodných tyženiach z Turu Bena Šote live po závodách od budušine šako nejepša daleko do Vulkie Dubrave. Tam je se náš Beno Šota z počátka augusta vuličal firma samostatného remesníka by jeho cíl a takhle jsem jeho tedy ze studia volala.
3: Serbský rozvoz popuču live na Skřelaku.
2: Kříže od leta 1989 existuje Schneidritz Award za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskrije mestem podsevi serbske Vúžice znate, vizonimo druhých kuchnetvarcov z Kulova, botiž z Budušina. Kuchnje tešak maja džen a jace funkciju. Beno šota je tam dženca pola Schneidritz popuču. Beno, kak može se teku cele modernu kuchnu predstavić?
0: Hej, vešte što, tak je celé moderné kuchny, ja steju napríklad, všimni jo, tak je voznajče takú veľkú vok ponuje, no, to taká veľká ponuje, poukulovata, a když je tu netko tu nutstaj, opravdu tyž tak poukulovata, jo, sú te kachle spadá to, když môže to nutstaj, štúš rade s vokom, že jo, a môže opravdu také kachle zač, to potom rejne nutska leží, a ponuje. Podľa, hej, to je taká blachová ponina, Michal Kubic, šéf, závoda, začal ona, jo, to úpada za mne, kajš, ne, prvý raz čupo džaržená, alebo také nešto.
3: Ja, je to eigentlich taký mal Exot-Kuchni, ten Teppanyaki-Grill. Jo, môže jeden miasa, zeleninu a tak nešto horka grillovať.
0: Kaž práve moderná kuchna, my džeme dále. Vobočíme sa, my máme taký honáč za vodu, kdež môžeš nastaviť hač zimná voda, variaca voda, alebo voda samo, kýž je na ich piču, kýž má puchorky sa vnúcka. Môže otvárať, že beží voda?
3: Pôjde to zvrátneš.
0: A niekde vidíš, hej, či ovo nesvedčí napríklad, hej, horca voda, zimná voda, a to sú...
3: Zimnú vodu, minerálnu vodu, to je šo z jenej app, z sendiom.
0: A to môžeš čo nastaviť z sendi?
3: Nastaviť, hej, inak to nejde.
0: A potom môžeš si, kaž práne doma, tam, kdež hovák opakuješ, môžeš si tvoje pitnú vodu vonzať, tvoje minerálnu vodu, kaž si to mieč. Poďme raz dele, ja som dnes sa nešto celé vo sebi toho videl, no, tej situácii máš starú kuchňu, a chceš ju oponoviť, si chceš nové mobiliálovať, alebo nové vece k tomu zatvoriť. A napríklad taký párovár, jak Nemcov, oni praja dampkáho, ktorý však je, ktorý moderný, ktorý sa rádi užíva, tiež za zeleninu, za neple. Ale když nemáš aj miestno v kuchni, máš jednu ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidíš, to jo?
3: To je také kreácie párovárak ve fašku nutka zatvorené, a to môžete kúže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tú možnosť, si jeden párovár nejaké vodiš, čo môžu zatvoriť, žač. Tu musíš do faška zatvoriť, kus mierne miestne je, ale je ja, eigentlich jedna super idea a hej, to všetko bude trend voľa, tak nešto.
0: Když bola na menetko celé ročo na započiatky. Ja mám jeden krásne foto, Jule, ze Strabantom na dvore. Kšešťan Schneider, už to sú vaše započiatky boli. To je opravdu, vidíte, keď no, každý to znaje, opravdu Trabant na dvore, betongu, dvojo, zade, drevené rota. Dživana, tam bych u vaše započiatky.
4: Ja som sám, so ze samostatný, to bych môj Julký son. A jen Trabant, die Treppe bau, tun sie erst über sam Wobstarach, so wir mo moje Posuchana Boskicic moim Kupzam hasem Kojaki Reparo, da bin ich neu zelle Preni Jew Spotchat.
0: A to bische Jew cha 80 da dolnosch da tu smo vidi wo Projekt Rates Kreises steh wo Projekt ist bin ich da dolnosch ich so ins mir da gehen ich da chinich. A potom je sa to dále vujúva. No, môžem sme netko poľa kuchňu. Stejme celé moderných kuchniach. A pšimni leží otiš je na cedlák, až tu to tedy najskýre započali, to je, hej, to je A2, úľkošť. A tam je vidí napríklad, to je nie je na kuchňu, ale to sú tiež mobiliárky, že je narysované, a to nic s kompjútorom, ale šošte z rukou molované. Je to tak, za započiatku tie bolo, zošte opravdu šli kupcama a s nimi molovali tú kuchňu.
4: Musmo da kretz tule papieru millimeterske papierki as moses boinikom ha dirgumium de kuchne risavali nepe linki a dibien mio potom in bobas woe water pomieto de tak meno ne cd risavau z ruku na en biopapierku predhač mu tu kompjutorský program dostali a mu užič moli spôtaž z ruku činili.
0: Od 90, potom 10 los ze zdživom a to, kaž prajene, přes celé let desátky. To je to prašené, što je také doživivé. To mi je jednou veľkých kuchňách. Jen druhé zadvieľoval, jen mi v osobných hoští v svojich kuchňách, aby dišem sa prezentoval, što je čo doživivé. Tých cia po let desátkách.
4: Ja veľa, zadvieľoval som sa týmu, musíme dovolu boli, a telefon klinka, šinže na cúza in zu was pola was we bokne in autoste za wurde obkoje ja sind sie muss da tun dazu mir nicke knorre mich sind sa so new in so budget war chapal naski für dubo bodli atum kaiche to trichi Tam jo je na auto, vam do obkrada zajebo.
0: Tam auto kuhni stoj.
4: Tak rec.
0: A jedna skira, tam jim nimaš a mirne dole poliace. Rune, když jim všetko začeli, když jim samostatnejo.
4: Moc mu nedom domo jeli.
0: A tak se může to představit. Ale kaž prajene, cia pole desatky a ponio jen mu, ja nevím, stano vodechne, když jim to do mladých ruku obše podal. Micho Kubič, dženca ráno zno ryčal s nami. Hej, kaj jen tajko následníka namaka?
4: Najlepšie tla jo šece, když jen od svojbu nikoho namaka, ale moje děti a nučky jsou zastarané, inéše plány maja. To jsem se doba musel činč, a jsem zajedošť, jsem započal, je to všet 5 litami. Snáno bu to nikto še uzač mu, když bol na nás z nohyžo dževe, když se uznaje a kotom še to přispěju. A to jo, mi bo, ha, to jsem še 5 litami jsem se prašal, ha, unajpravil a pon smo započeli 2,5 skoro 3 let do to vši odpač.
2: Přelzače filmy za kuchnje ve Vlky Dubravje je sračivo. Beno Šota je tam ráno live pobyl a rozpravjal. A tež podľa přichodného závoda je sa následnik namakal. Tam v svojbie. Autový dom Kamiencu na Lutorovej Hurce vedže Tobias Lečbor po svojim nánie Achimi Lečboru druhej generácii. A hoč runešie mody, tož to vo staviznách autového doma z příslušnej zamkarniu vie, kajšenáš reporter zviesťu. Tu nie si dal po přijezdže ze svuchomobilom ležunosť pokazač a vo započatkách povedač.
0: Po nie je to jenož jeden dom, to sú jacere domy. No jen znajú to také kus dlhšie komplexe. To sú jen, dva, tři staršie domy, štyri, kde sú tu zadne, kde sú buza. A potom sú tu žila tiež ešte ruíne stali, kde sú mestem žila zvotorane, žila horetvárene. A nešto vieso, kaž pola auto a domu je obšitvárene s vujkými oknami, zo tiež nešto rejne vidíš. To je vieso, te prašeno, ve tu tých starších domách, ktoré sú zno še, netko ponovene, prašeno na vás, što sú en den erským času netko dokladne tu činimo jo na tutem arealu. To su kaž prane vjacero dome boli.
5: Započalo je to cilje prele, jemo z jedne skau, to bi na cilje malo zamkala, z jednu skau. 70-tih letach je pon tomu šišvo, also so šetvaro na ne PGH, to rekao PGH, KFZ in Standhaltung, hajo do Kinsburg, a sobo slušao. To je jo co čas bežal, 90-tih let, na koncu se je nekak cici sobu dživar račami, da su te dvaj šichtach dživali jo, a v 90-tih letach, po pšelroče, se ta PGH pon so šetvariva do jedne GmbH, kde su pon môj nan, cí tamo, to šo všelzali, a si to pon dále utvarili, še stu na zámkanu, pon jatým čubiši tomu šišvo, a tak se to pon šet zále hujo, a že dženca.
0: Kašprene, to je auto dom, kiš nie, nepšedava jenož auta, ale tiež lada auta, reparuje auta. A to je to zajímavé, máme ešte také dopomnenky tiež na ten NDR-ský čas a to dome netko nekotre metri ič mes autami tu nimo pri tým blíže, když oni předávajú do zádneho byroa, když sedí nan Achima Lečbora tam, Achim Lečbora nan a juhu máme netko nabíže po Tobiasa Ležo. 1904 a 80, či vidieť, hej, to je reparatúra, to sú dobečerio v přirúnaniu k manošťu. Zígo im leistungsvergleichu stojí 1904 a 80. 88, či jemo, sú dneské húbeďované boli oproti také staré drevené tafličky a potom máš tu přišrubu a neprudku z metála, tuto, hej, vopísma a potom, ahoj, máte stavíš netež takú ranú knihu, ja vidím just tie dokumenty, nucka, ach, kak sú ten auto a dom vúviu, jo, 77, no, započatk a potom, kaž práne netko že to dále, potom 90 sú oni tu autodom založili, to šo majú tiež v knihách, šo ležia dokumenty, to by so zajímavé. Kde sú to muže potom převzali, netko mačovo to no, zamkano auta, ale tiež kolesa napríklad přerovače, kato k tomu šišvo jo?
5: Te kolesa jo pon tých posledných letách tomu šišvo, dokiaľ sa tá mobilita tých ľudí celé jedno zmení, máme niekedy na elektromobilitu, ktoré sa čas väčší téma voľa, a tie dokešte ľudia, ať tak ďalok nehožia. Korona by tie prajemo jen vujky úskut kvotovo, a s tom sa tie kus na kolesa šelzalo, dokešte ľudia pon tie kus jac sa za stroho tu činč. A tým téma sme pon ondan súbo hore zali, dokešte tie vod moja nana, tie také kus hobby vodno, a tie pon súbo tomu šišvo.
0: Ja s tým zjenom z tých, kýž tu tá auta lada, kýž reparuje tá auta. A to je Filip Pech, když tu dživa je, že predes na tu šrubu jezdne na tom auto, než je lada ulke, bývo auto, kaž prajene, to rune z požadku slyšet, bylo je zbienené, že můžeš ti dospode ladač. Pračené na tebe, što to rune činíš, što dženca je na, do nadoka čaká na tebe?
6: Ja ta auto, nekaj dženca je hotovo čím za předáno,
3: da war ja immer eine Vulko-Inspektion gemacht. Du ein wissiger Waldsystem, Dille Jorgima, sag mal, wie Jima hat's da schon ordentlich.
0: Die Videoschnutzka, der Auto, machst du schon reine Schienen, Folie, so Woko, Schienen, Woko, Wodjidwa, aber Projo, Watonka, das ist zille, chiste, an Uwe, Upana. Teige Jiwa, no, da nicht, ja, sie muss nur eine Pschiumne Jiwa, der Auto, ja, steht die chiste, so nicht an Jara Womasat, ja, sie muss über die Schrubu, an Utene, triebne, alle Doponis, so die Stöne, na nicht da, das ist das, Zubu, Ukusa, aber das ist da, Jara Wille Jiwa, das ist der Preis, oh, da, ja, teige nicht da, da, ja, Sabuch Nindu.
3: Hi, das machen wir bei, ja, na, Outlander wird nutzt und komplett Kabelbaum.
0: Doppelte One-Satz, dazu Kabel?
3: Genau, das war komplett One-Satz doppelte, da kannst du am Jen Kabel, wird RWK kaputt bauen. Da bist du eigentlich eine richtig wulke Jua. Das ist dann so ein Steckerrami. Der komplette Auto wird nutzt komplett Rosenhausbrenner, ja.
0: Das sind nicht gemischt, nämlich so, schier Schlitter, ja, da nähe Tag da, kein Traum, das ist aber die Wörter, alle Pschuschen. Das Mini ist so teuer Jua. Wo du Schrubo an ja, das ist nicht gelandet, dass du dem elektrischen Auto, ja, so teuer Jua, sondern wenn ich Letter, das Mini war.
3: Hi. Also, Predator will ja jetzt mechanisch geboren. Nicke, mo will es, ist das Computerraum, jo, wenn man Wutschitatsch, der Auto, will jetzt ist das elektrisch gemi.
0: Der Gewitz ist so die Strippen, ne, so, wenn das schon die brauche Scheller, das ist der Brasche noch. Na, Tobias Aletschbora, der Auto schaak so, pschätze da alle Uhr, ja, da nicht gar sprenne, runde den Ohr, ist die elektrisch gemi. So, das Busch zum nicht schon, weil ich, ja, so nicht das Minimum hat der Auto, so, wenn ich, will es redka upa näher.
5: Da dauert ja eine Statistik, aber ADAC ist, Dumbuch, ja, die Tag Podpisau hat da, Wupprei, Sommerste, Wiedjanen, na, Bosnien, Jessat schliert, bei nur auch Auto, nikak, Bejessat Prozento, mene Wuppado. Die Jene, die natem Swisswe, Sommerste, Runepartig Importeuro, jara, jara, doje Garantie. Hat der Twarz, wo dich Auto, Dischlobert, die Garantie, Udatsch, die Depunkt, Kusiatze, Protze, dauert ja, Dürkisch, Sutermonte, Schakuste, Sannig. Schester, Buchjata, die Podpisau, Autas, Sus, Buschemisch, oder in Akkuschepat.
2: Prei Tobias Letschbor mechel auto war hat immer gamien zu. Dann bobo je benno schota na svoje lečne turje, benno popuču zahodach. Un je tak, kajš ve firmie Edding Budešinje, ve vodočištani ve Vudvorju a pala Schneidritz kuchnju ve Vulki Dupravje.
6: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
2: Še reportaže namakače kompletnje, a to tež v cibi dosti, na naši internetovi stronje v app MDR Serbia, a vezo tež jako podcast v audiotece pola ARD Sounds.

0: Knini Brankačkec Stove po prvom dokładnie praze na Uniwersitě činiče.
1: Also na Uniwersitě sem ja jenoš na honorarnej baze přeco jako učaka serbšine za rečnu praxu. A tam ja podávam takrát serbšinu za zajmco jako přidatnú reč, jako volbnú reč a za pokročenoch tež. A hevak sem ja na polnym mestne přistajna na Akadémii vedomosti ve Svojanskym institúče a tam ja činiu reče spätné sliedženie. Vône so zaberám ze serbšinu, so rabistické sliedženie, ale najhustíšo v přirunaniu se s druhými svojanskými rečemi. V posledním času sem ja netko započala obdivovať jeden svojník, jeden serbsko-český svojník, kýž jo sorabist Jiří Mutra v svojich letách započal a jaradu na tým džival a zbieral, ale nie je to bohužiaľ dokončeč mu. Vo tuto svojník jo všetko ešte mi s serbským vúknacemi veľký zájem a sme to netko jako online svojník vozjevili, rozčatce svojník.
0: Knini Brankačkec, kak dosť čo vedocova do Prahy prišla?
1: No, ja som studovala v jednej dobe, když sme mi opravde kojže leto mali stipendiato v Lipsku. To by za mne jara inspirovať sa. Oni sú mi byli tež trošku vúčerio, oni sú byli zväčšaj joku stále v studiu. A šestým kontakt som ja tež pötnula, zo ja opravde cú kusk svojho studia ve Vukraju činiť. Sem sa potom tež vo stipendii povabila. Potom sem ja mela tu stipendii v Praze. Tam sem ja jedno leto bola, tam sem ja jare veľa ľudí zeznala. Hej, a potom aj semestrom aj sem ja vedela, že ja chcú ešte raz do Prahy. A tohle sem sa rozsúdila svoj doktorský studij tam činiť. Když sem ja zakytovala, sem sa ja povabila za jeden postdoktorantský projekt. A šestu sem ja to dostala, sem ja započala tam dživať.
0: Vyšče? Absolventka Sorabistického instituta Lipsk. Jak byš vy svůj studij tam opisala?
1: No, já však jsem tu celé studii absolvovala v době, když ta profesora ještě nebyla obsadena. Já to obladuju jako vůlky zbožo v tom smysle, že je to dla jara věle všelakých docentů z Budešina jezdživo. My jsme ještě to zbožo měli, že jsme měli morfologii podle profesora Fasky. To je za mňa dočenstvíšo jen veľký privilég. Hej, my sme mali v opravde, mene bola pola všich, kýž sú teda v Budešine dživali. Ja som po takým mýva jenu jara širokú paletu vúčovacích. Za studii je to nešto dobré.
0: Kajký duch je knížiu nastúpajú zhromadnosť mes docentami a studentami?
1: My sme byli kajšie na malá svojba. My sme mali hodovničky. My sme vôlety zčinili. Knes Richter je s nami na zelové pučovanie kodžiu. My sme v Ventlande byli na exkurzii. A tam sú byli všetci štipendiači a zajemci podľa. Tam je sa serbs rýčalo, tam je sa spievalo. Knes Richter je k nám do centrifúgy kodžiu a s nami tam spieval a pivo. A hej, my sme byli na svojba a knes Richter je bol náš nad.
0: Takých v obstejnostčach môže najskýre nekoci studenča, kýž sú pozdžišo na institúče byli, prajme Junus Honič. Z čo by to vod daleko z čehovala?
1: Aj vizo, mňa to vizo dále zajmuje, što, kak to tam v Lipsku je. Ale jen však převele o tom nezoní. Ja tam storču skýre na jednu vôľku múriu mečenia.
0: Što dá vy přeječe Sorabistickému institúte do přichoda?
1: No ja jom vizo přeju veľa angažovaných studentov, kýž pak tež so tam domačuja na tej Sorabistice. Také, že to podľa nás bylo. My bychme rádi tež v Lipskom zase bolo romadže dživali, tož nastúpa také vúmene studentské. My sme netko mali jednu exkurziu. Studenča z Drežana a z Lipska sú romadže, sú zetkali s praskými. To by za mojich studentov vulkotne.
2: To praje doktor Katja Brankačkec, rečespytnica a docentka Praze. Z nej a vúčaku Alenu Dubovinej je so Monika Gerdesová rozmówiała. Kompletný, hišče vopšer nižšie intervjúaj namakáče tiež na našej internetovej strane v app MDR Serbia a sovie tiež jako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Jedva na čich.
1: Nábožné vúsmanie.
0: Dženca katolské s farariom Benom Jakubašom z Rádvorskej.

Buď chválen Jezus Kristus, vítam vás, ľubí připosluchajo Serbského rozhlasa. Včera bych ve Auerbachu v Falce, v tamnejšom kloštre šutských jadnických sotrov našej ľubej kněni. Šest mladých ženov je tam jadnické sluby odpovožilo. Dvě postulantce ste so davoj zadrasčič a s tým do noviciáta zastupivoj. Dve novice se časne sluby odpovožive a so tak na cíleta zaujazavoj svoje povovanie prúvač. Mez nimaj moja mutka sotra Maria Madlén, rodžena Viktoria Bémit se Šulšec. A dve dalšie sotre ste viečne sluby odpovoživoj a so s tým na čas živenia zaujazavoj ve tutem rieže Kristuse a jeho cirkvi slúžiť. Hižo přes leta zastupia do tuto riadu kožolietne mode žone. Trude jedna, trude dvie abo tři, před nešto letami samo peč. Što ponúva tute žone, mez nimi zubnej likarce, vúčarky, optikárka, so za kloštorské živenie zaujazač. Se svojim rozsudom do kloštra zastupič, sú tute mode žone celé vešče do mezvočov svojich přivúznych a znatých prašaky kuzvali. Noze, dženca minia, tajke vaše živenie je nenáčasné. A tola reča vyščace mezvoča tutych riadnicov za sebe. Či so jeden neveščinský por zjevi, ščine nevesta šitke voči naso, a ľužo sú zahoreni, a čuneš ju zcova neznali. Svojbu založič, to môžeš zrozumiť, tež, tež to dženca ižo nie je samo zrozumlivé. Ale so riadnický šat vôblec, to dženca nie je normálne, a s tým vúznač, co je Kristus môj navoženia, kotremu svoje živenie dovieruju. Sv. Pavol praví, ste bojský byšť na obličiu Kristusa odkryli, tak svieča mladé riadnice vo živém kniezu Jezusu Kristusu, kotrež môže jenice človeka vozbožiť. Pokazuje, co dáva viace, ač to, čož môže si kúpiť abo si nadživať. To rozsudne môže si jenice od Boha dáriť dať. Dženca daleko rozšerená bezbožnosť vedže husto do nutsku neje prúznoty, zrúdoby, bezmotnosti, nezahýmej napřečo svojim bližším a pobrachovací voli so zasadžet za poušitkovne dobro. Přitom bychme všetci všu příčinu k veselu mili. Všako, že sme děti Bože, kúžde od Boha chcete, a od neho s osobitým nárokom posvané, kotrež môžu jenož ja spelnič. Mili so zaso bude Boží stač, co bychme so stali ľuboznejší, dobročivší. Haj, trebame viace pobožnosť a viace modlariu, kotrež Božu přitomnosť v našim svieče vozjavnia, tak so môli mnoze ľudžo zbožnosť namakač.

William Bush je raz praju, kože přeče, kde so dopelni, dostane vokomikne morde. Permanentna nespokojnosť docpitym a nenasyčená žádost za viace, lepším, modernejším, naladnejším, nech je poušitkou nečuječí fenomén. Na jednej strane je tute usmierené za stajne väčším, je nevážne čiridvo a pšičina za dali vúviče. Ale tuta čuječská nakýlenosť stane so tý s obstajným strachom, ze zgvaučenjom a stajnej nespokojnošću, dok je storči čujek přeco zaso na ranice. Kčešćanska nadžija pak zakotvja moje živine tam, tež možu vopravdje dopelnjenje moje žadosće namakać. Ve kraljestve Božim, tež je polno živenja a radosće. To usvobodži me před tym ve mojem živenju tu na zemi šitko docpeć a doživić drbeć. Jeden biskup je raz praju, kdyby som je nichtu prašal, što je za crke najvážnejše, potom bych vodmovil, so ľudžo zaso vierič vuknu. Trekujže čujek nešto vieri, napríklad vieria ľudžo do sebe samoho, do svojských zamožnošťu, do svojské nevinovatosťe. Tola biskup mineše vieru do vosobinského Boha, kotrem už napčečo sem ja zamovite, jako ľubované a přiuzaté dječo Bože. Tajku víru môžeme vúknet. S tým, zo sobu vírime. Vúznača víre druhých zeznávame, Boha ve zromanosti sobu svedčíme a tak svojské názornenia s Bohom činíme. Džeme náš púč víre ve zromadženstve s vírivými. Sme duce popuču s vúľkými přikladami našej víre. Především z Mariu, našimi sviatými patronami, kotrež mieno smieme nosiť. Vostajme ľuďom, kotiž vieriť švuknú, kože džin ku sviacem. Přes sluby zaujazuje sa mode riadnici ke živeniu po cioch evangelských rádach, počtivosti, kudobie a poslušnosti. Je to vosebitá forma pripodobnenia Jezusi, kotrež by počtivé, kúde a poslušne na zemi žive. Úraz ráda ujasňa, so nie je tute vašne živenia za všech kčešťanov zaujazovace. Trepak za toho, kotrož bo za to vúzvolí. Zavoža riadu šutských riadných tých sotru našej ľubie knenicia te pia furia rekne. Ve kloštre môžeš jenož tajkých trebač, ki svoju vinovatoš vetem vidža, so jedno dňa se sviatými stač. Ľubi připosluchajo, nie je to tež naše púvanie jako vukčení. Tak převodže poslani a žonuj vás na vašim púču ke sviatosti trojenitky Bo, Vodc a Syn a Duch Sviaty. Amen.

A dalša gratulácia tak vatanitko do Nimcu. Dovostvo, bratstvo, kuluskie vosady, strovi Moniku Mikelu z Nimcu. K 75. narodinám, kotrž je sredu 26. žnínca svedčiva, přije je čvonoja a čvonky bratstva mnoho božo žonovania. Krutu strotu a deremiče krus vujbnich a přečelu. Z dobom vupraja zapfač potom knies za vašu dlouholetnú svieru do hastvu. Domovinská skupina Pančice Kukota přije národninárjam, kotrž tuton týdžin svoje národnine vo Svičachu je našto najlepšie, sú to Lucia Lipičová, kotraž svečeše piatk 4 až 60. národniny, Alois Zinna, kotraž mieše do runia piatk čestne džin, a to 4 až 70. a Maria Jurencová, kotraž svečeše čera 2 až 70. Domovinská skupina všie národninariam všetko dobre, vo sebe pak strôtu a vizotež vo sebinské neremeče v kru ľubých svojbných a přečelu. A dalša gratulácia kvata hišče do Pančic Kukova, respektívne do Kukova.

0: Piatk, das wird schon schön, wie wir trobieren Tobias Škoda. Kulowate, stürzete Narodnine. Bonjour, mach serbske Horozwosa, zedja jeho lubijemu gratulovac, abschia. Bohate bože žonovanje, kruto strovotu, veselo při dživach na statoku a dost šmirnich vokomiku tež, zby si šonadživane, tyž lubič dačmu. To přija z vutroby manželska Lucia a dječi Hanka, Ferenc a Jan, kocež maja tyž ještě celé vosibite a vosibinski postru za papu.
1: Dženc je papa vůjky stá, to když je v ní jubila, všet spilny, dživavy a žodnije. A tak naši svojby krásne doma napíče. Viele sme hižo ve tebe nauknuli a s tobou tu išto uzbytac smili. Hač rýta šach, rúko stuja figúry při akrobatice.
2: Abo jako župo kreno si kopajnce. S tobou kúševať je vyzavujkotne. Ale šo vo tebe mašerovať, tač je najlepšie.
3: Přijame ti za všišo skrotu a vele vesela ze svojí bobriju.
0: Přečem přizamknu se starší Bernadette a Frank, bratrej Clemens a Antonius ze svojbu a přichodný starší a cova svojba ze serbských Baslic. A Münkens Manželskaj, Barbara a Peter Svoko, mieštaj tutonde žen celé vosebite jubilé zvote manželské menuce. Lubujetaj zromatne kolesovač, koncerty, to jeste hižo neličomne zromatne vopetavoj, a jespeto daleka sveta sú minenich postalitach, so přeco zaso, v drdom die postarali. Postalit, nitk hižo spokojnaj, kročitaj a pone vunco zromatnih názorninju a dopomnenku si horlivie ve vutrobie kovataj. K čestnemu, zvotokvastnemu dni vam vaši ľubi z vutrobe gratuluja a so s dobom zaušu samozrozumlivu podpieru džakuja. Kročtaj z

Božim žonovanjom a strohače lohce dale přes pisane tun svět tu stí. Gratuluja, Džoka Anet, a syn Bosči z manželskýmaj, kajštěž nučky Jakub, Mala a Elia.

0: A za by živjenje tež dale, rjane a pone radost, če bylo, mam tu za vas nedom hišče pokivy, do toho pak vieza hišče cele vosibite pokiv, a to za jutsiši večo, tud ma za nas netko Franz Richter.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Vútoru jedna klauzúra, popodňu koroa proba, večo zaso tréning. A všichni deň čakajú v šuli zaso test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko so kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada so 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odvobaraniu stresa, s tým zaberáme sa v našim příchodnom vúsovaniu Zadkule. Tuž nezabúčte rádio zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nic zabič.
2: Jutce večo.
0: No a kaž slubeni netko ešte dalče poky v donedžele, tu budeš in je. Šako sveči socevo konstuženja staromieščanský festival Hučba a zábava zaklinči a poskyčuje so podcovým mestče. Doživiče na viacorých jevišťach šelakore poskytky, ale tiež Serbské muzeje. Prosy na nedželské viedženie do domu, čenca popudňu cioch serbské reči pod heslom Nua doba, Serbia po vojenským času a zážnej NDR. Štyrioch potom ši zamkňa sa viedženie nemské reči. Komia přeprošuje na svoj letný koncert, čenca popudňu štyrioch na Farskej záruče Rádvorju, svačinu poskyčají život na po štyrioch a tiež deči rivanskej skupiny Vúžičanka program sobu vobrobia. Nesvačanské muzeové tovarstvo te přeprošuje dženca od Jeny na Džín muzea s remesnickými vikami a krošťanskými muzikantami. Moderévarky Modern Dance športového tovarstva S predstaja svoj nový program. Přečelie domizne a kultúre nesvačidvo vesela sa so na vás. A pfatové dny sú tiež dženca Ramnovie, tam v Rodže, hač došešte ich môžete si všetko pohľadať. Předávajú prírodné pfaty, produkty a tiež vúčuky. Mimo toho majú tam tiež modovú přeladku a niečo za dečí.

0: Ryby. Serbski program.
1: Riednu nižilu vám žecem ujo Grigo Klim. Vitajšo na serbski program nasledne nižili o gošče.

No, znaš namaka još o pedovni instrument, net teke ve vaše jišuni, musíš ho raz klidaš pšiduce tužen a pšiduce muziku ve pestru vete Sebastiana Elikoske Winklara, ten cvišuješ o pšiduce mjasec. Riedno neželužujem vám ešte.

0: RBB Srpski program povijesti.
1: Tajenske vuki platureja su suha. Dla toga obraduju v turijenskim gmenskim zastupnicje v dajšnih kšacach. Žova polepšenje velike je zeleni a živinskiego obuka tamnih vukov a vedpovedne napšave. Na přijdoucem přeseženiu budu rozložiť v dojednaniu mezi gmenu a firmu Lejak. Tá by ve páže přigłosowania jeden raz přeuzeva košte za zasaženie iniciále trajného uvýša toho terénu a za to zapošiva 12,000 euro. V dogrunie stojí až to negrunie, až ta firma připeznajú s tým šaunisku vinovatosť. Tajenské vuky sú terén, ktorýž stojí ako tak groňoné flora-fauna habitat pred naturným ščítom. Piakárňa na garách je coraz jedna raz veceniva. Piakárský mejstr Sven Hoffmann groní, až sa to předezeše financielne veci nelonujú. Také nocné živové zasenio, co více myš, s tým zgubijú gary po starých generáciách svoju jadnučku piakárňu. Ved leta 1802 živiešasit je Hoffmannovic familia ovejse piacova. Sven Hoffmann pak vestenio tomu piakárstvoju zvierne, ven co nadali placký piac a jazykovaš přes internet. Trejce majú vednenda svojský vopon. Tenjo vesna rada dawa juža ve juliju zapisaš do nimskeje role vesnych voponov, votom pišo vesne predkstojar Ralf Wundke v aktualnom pizzenskem Landecho. Vopon pokažo lipu ako symbol za serski sedlenski rum, runotake gölu, blízke jazore a kaupjens. Uže togo namakajo se vedpyščovana povišč ved drejcenskego zvieriska, nimski drevica raubtje. Bałkowe svieše. Žinca skoncio letosne domone a trastvine sviežen s veľkým šešegom vecega dviju až to na postyrych šegnú turistva a kupky Brkojského amta přesvias. Auto je zčalie, musí se dle toho prítk gledaš Brkojská gmona droga jo vetom casu zastana to plaši teke za žile teje ring šosé. Naše povisči a dalšne týme namakajú šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zo.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Naša muštjeva njožinca žovo vedne mynne, tych dajo rovno v bošenske krajine ga vjele, šepšo si om vas lidovaš tomu čuminju a šuminju, a my startujeme ove mistče v Hošopuzu.
2: Žož se vješi.
1: Vedne mynne bortach. Zachopimy Hošopuzu. Na predponocne kšomie miesta žili se veľká rieka, naša sprievia ved jednogo kanála, akio miel ved 16. stoleša veľký uznam. Tá Gramšica, Hamagram na nemsky. Vena viešo ďalej do predponoce, k pícajnským gátam, žož sú se v samskom casu veľké hamre na nemsky hamaviak za obživanie zeleza natvarili. Žož zio Goramšica svoj zachopienk, na to miestne láže žinca veľké sprejvine púšťadvo. Mün, ako ansambloju svúša, nejo žiadne miel taký veľký uznam ako pícajnské hamre. Jo miel jano také pomenované druge vedové pšavo, pokroni, ven jo mogol akle pln živaš, kaž z tej mevej Goramšica a z tým pícajnská zelezová industria dosť vede. Teke tekte je bola veda gedna. Maria Likovska-Winklarova jo sebe mün před nekutarými letami oglidala.
3: Sprivine mün by megal miš popšovem pšimie Kšupickovi mün.
4: Die Mühle wurde als Gröbchenmühle gegründet, das heißt also, das ist die unterste Stufe eines Mahlwerkes, das heißt also nur ein Stein und ein Lochwerk, wo also das Gerstenkorn zu Gröbchen gemahlen worden ist. Also das war ja wahrscheinlich das Grundnahrungsmittel der armen Leute.
3: Jo mi gronił knies Müller, członk spichowańskiego tuaristwa, ketareż se wed leta 2007 we toś ten mieściański techniski pomnik stara, jen opliewa a obnuja. Žinca namakajome ušaki ryt strebejc plache šibuza, aby megali celému tradicionálnemu procesoju mľaša sledovať. S dviema mlynskýma kameňoma. Sprivine mlyn jo se tvaril v lese 1801 na gruntach si zaspy, ale pšavý specetk sega do išti starších casu.
4: 1555 cirka hat man den Hammergraben geschachtet. Das heißt, die Mönche, die in Peitz die Teiche angelegt haben, mussten die Teiche mit Frischwasser versorgen. Und da haben sich was einfallen lassen, haben gesagt, hier von dieser Stelle aus bis zum Hammergraben ist die günstigste Stelle, wir bauen einen Kanal.
3: Tak su u vedus privie zagasili. Mlyn jo nastał peździej. Dokulasz nie jo było psiecej wedy dość, jo jaden mlynik na drugim brogu rieki stajł wiecznik. Ten Josep pak pen wedpalił. Peździej jo sparnica z priviny vedny mlyn geniła, a keńc 19. stolisia jo elektrika se zasajziła. Vedne kuło z privinego mlyna obrasia z privia, ta rieka, ved z petka. Na nimske se tomo groni unterschlechtig, a to jo ta wysypna atrakcja. Mlyńskie koło ma przemier 6 metarów, a jo najskrej najwietrze driane vedne kuło we całej nimskej.
1: Vedne kelaso mežoš se žinca diarje oglidaš. A teke také nieco se ešte stáva. Veľejšie 2002 žasča jo to kelaso se celo obnovivo. To stára jo bylo miastem dokusu. Nové se pak ešte neverší. Živá energia padajúceje vedy gení za to veľkú turbínu hošobuských miešťanských závedov v blízkom púščadle. Tak klince moderne mene žinca ešte nekcasa.

0: Wiele lietstotko su vedne mune pregovali kulturnu krajinu Bramboskeje, a vesebne błoto ze svojimi riekami, čugami, groblami a kanalami. Ale vedne kolasa niesu jano dali židomlaš. Su gönjeli hamre, papierove mune, mune za valkania. Ušej 180 zamero uživania su znali. Ze šikom su inženjere s pomocou vede tvorili mašine, ak su zamegli, což jednotlivý luž žetně nebe zvenožil. S takým ve mynách namakajome te specete industriové revolucie. Jadn ešte žinca úspěšný produkt minské industrie jo Lane Valley. Kak se ten producirio, to ste raz jadno mynie sebi oglidavej moja kolegina Marion Štencelova a Erwin Hanusch.
1: Ja, husme nint ve te rumnosti hojo bene vele maschino. Možeš me rozkvadovaš, kotere maschine to su?
2: No jo, to ne jo tak vegen šiško. Ho ta predna, to je ten minik. To je ten minik, žeš se to semje, žeš se to semje mlejo, aby bylo mikje a se dalo potom tike utvociš. Tak, a vy tam šižo do te mišavého. Ho se to zmlate semje, nuč sypjo, a přidajo nekak liter šopleje vede. A tomu se zeně to nekak pišnaš, že mindu napšaudu dokradně přemýšlaš, aby byla to taká nic žitka, ale taká vožná masa.
1: Má to něco s tím ceníš šopotvocona, aber zimnitvocona?
2: Ne, to ještě nic. Ze steje myšale přijde to potom a nyní musíme tam na ten druhý bokeš do toho velikého škopona. Vidíš, to je nyní toho ten veliký škopon, když ho z ruku razjážeš, markuješ, jak šopo to je. Občiž obšetce, že jsi kilogramů zmlátého semenia nuč, pence tam myšala, o to je taky taká aparatura, kem se potom ověrší, aby to nepší smalivo. A pence ho to, no my by gronili palí. Tak ako s kafiom se to gotuje, tak se to rovno zasne také s tým zmlátým semeniom ho gotuje. To tyke zase nikak píš naše 20 minutu, to vytvisuje, jak šopo to je, te musky ho nejlepší věže a víže, kaký musí to semě potom ugledaš.
1: A to je pon to, což tak dere venia ho?
2: To je to, což bym tak dere venia. To je napšaudu to, nic? To je to, ten rozdíl k tomu, což se zepěrli přašava, k tomu zimnému a šopnému. Tak a víš, tam je taká, jsou také žurka, by mohli groniš, te se pen tam vycinje, a tam se to venzejo, šople, do takého malého basenka a nyní by dejeli raz tam na ten druhý bokeš a ho máš ty mycné, železné formy. To se scinje a pen přišlo dojece jsou také žirkaté dno. Tam se položejo ho taky tkane filter, ten se nuž položejo a pen přišlo do kůždy té formy dvě to stej pojeca v toho semina. To je přece nějak 5 kilogramů. Gore se scinio ještě raz taký filter, pen se ještě raz scini gore taký železné dno a to se pen mycně přibio, aby se zguščilo, ako se gore, aby ten luft tam ze z toho ujšel. Pen se to zacinio a scinio ho, nen to napšalom, bo se vyžiš, to je ta prasa, by museli nen to groniš. Takže nen to už ho, vyžiš, to už tam se zgibuje, to je už čistá baru, to se pen stvocuje a u dovice, tam dovice gledáš, tam stojí ten zbrk,

0: Máme to lieše 16,100, 2,5. Krotko pe čašnej, čížasča letnej venie, jo šegnú bramborský vizitátor přes kraj. Nadoku kurviecha Georga Wilhelma jo dejav protokolírovaš, co jo uše vestovo ve svojogo rajcha. Jo přišel do Smogorjova a zvestčil: Dva cheda ma ten myn. Puste nagled jo. Pizenskému amtoju su sebe jen te kreditore kupili.
1: Až te kreditore, to kroni přepažec harje investirio do starých mynů, to je bylo rozložice. Suga myny byli za kurjarchio vážne žrejdvo za peneze. Peč trofu su buru nuskali ve jim přikazaných mynách svojo žito mlaž. Teke plavetniko myna ve Smogorjove jo to tak bylo.
0: Žase šlit pestěj, namakajome to mě Mirčina Krügarja, zvezane ze Smogorjojským mynom. Jomu jo se skľúcevo myn dobiš. Kurverč jo jomu samo dobelil s mynom šlodariš a ušenkovaš palenc. Dvojke viacele z ním pak neomil. V češem leše jo se Smogorjojský myn 16,100 peš a 6,600 neobklednosť čidla vedpalil.
1: Skoro 200 let PSG, dokladne 18,102 peš a 6,600 kúpil Ernst Leopold Liersch de Grunde za 11,680 dolari a jo natvaril nové, moderne vedové myn po amerikánskym modelu. A to jo bylo jano ten zachopenk. Na proze k 20. stoličoju jo se Smogorjovský myn uvijal k velikému gospodarstvoju s riezníkom, pjakarňu a s gesčencom. Viele luži jo u ten zas sebe svoj klip zaslúživo.
0: Cas pe druge svetové venie jo byl šešký. Ve 60. let se ho žedno vedové keloso vece neviaši, su recišo pred mynom usúšili. Novigo Nordumfluter Kanaladla.

0: Vedne myn myšenje jo historický znank borskego a rolnikarskego živa. Jo se 18. stol 8 a 56 natvario. Myšenský myn jo jadnočky všetci ešči producirujúce vedne myn ve Vúžice. Ved leta 19. stol 16 majú jen Paulikojc v rukoma. Peš zílo ze 1000 tunami trajde ve žňach pounie. Kúšt letom lio žito, pšenicu, dinkel, samo až do 20 tunov na žen. Mön librujo produkty do regionálnych piakarňov a vykovariam futra. Vesebne rád kupujú biologický, ekologický kubuanu a mlatú trajdu za jezu ve žišoniach a šulach. Maria Likovska-Winklerová jo sa rozkaňava s Annemarie Kvietkovú a s Erichom Budišinom z Myšena, kak venej sa na vejsne mön dopomínate.
1: Si ty do tog mena šel?
2: Ja som šel.
1: S kým?
2: S nanom mukodivaš jo a šrodovaš.
1: A kak si přišel? Si musel gnaš?
2: My sme s Kelasom a mogi raz sme tak mauke vysek a pen...
1: Čignuli?
2: Jo, čignuli a ten myš, ten šrod pen do de kareto a mit tem Kelasom čignuli. A mogi raz teke une Kelaso gnali, ja.
1: Ty znala ten mun ve myšenje teke?
3: Ja som tam, jo va s kynimi, jo. My sme mieli krove, bök a šeljeta, a pen som tam šrotovala. A ja som velje jeva.
1: A s čo vy přinesli u žito?
2: Žito a pšenicu. Už teke na šrotovanie.
1: Si teke pen sam gnal do tog mojena?
2: Ja, mogi raz sam, mogi raz nan, co vy přišel, jo.
1: Jo, tam velje ľuži přišlo?
3: Jo, žajča. Jo, nan nalodova, pa pen som ja sem s tem prvova.
1: A vedžo sú te ľudia tam do tog mlyna ve Myšenie šišli?
3: Z Myšena, z Ušova, tam sú byli veľa ľudí.
2: Na Veškajcach, ľudí, Vedbobova sú šišli.
1: A te sú teke gnali, abo s Vezikom, abo kak?
2: Te sú s Kelasom a s Kynimi.
1: A kto jo obil, ten mlynikar? Kak jo se jo mogronilo, kto jo to byl?
2: Tencas, jo Heinz bu.
1: Ga jo to bylo?
2: Zwischen 50 und 60 so ungefähr, ja.
1: Ach, kak stary si ty byl tencas?
2: No, Gülz, mode Gülz. Also Heinz jo ten munis.
1: Ten starszy?
2: Ten starszy, jo. Tencas, jo.
1: A pen?
2: Ten mode Heinz.
3: Pen som doberko, šignuva, a pen som teke ischit s autom, živa. Do Myšena.
1: Nic do Berko?
3: Nein, do Myšena. Ja som tam de Luzi schickne znaua. Tam ja richtig reden bua, tam som mir war Spaß.
1: Ja. Ten Mun, ten Suša do Myšena, nic?
2: Ja, do Myšena, ja.
1: Ale to jo mia Skalauskim a Hešebuskim okresom, jo?
2: Ja.
1: Ta granica. To jo ja den vedny Mun. A to jo Krzyżowka, nic?
2: Krzyżowka, ja. To jo serbske Krzyżowka a niemske Gräfneiner Fließ.
1: A jo ta bieži, ta veda?
2: Ta přižo u došprivě, jo.
1: Ve Berkovách?
2: Ja, ve Berkovách.
1: Aha, a jo u přece i došť vedy bylo ve Křižovce?
2: Mogi raz malo a mogi raz velje, tak to vedro, jo. Gaž bylo sucho, jo, malo vede, jo.
1: Te tvarenja, te su velike, ten celý mun, ten chrom.
2: Jo. Ja znaju nur tak velike... Ten dom, ten mun, vedzochopenka ešte tak ugleda, ja.

Nažem se a šikne žiši a modostne su přišli dertje přes prétny šulski tyžen, snaž sme mogli vás z našeho muziku tyženja ten raz teke dopominaš na váš šulski cas. Za žinca jo moj kolega Sebastian Elikowski Winkler opytal ešte raz taký šulski titel zase z Polskej, ved Davida Kwiatowskiego z blízkego Goržova Wielkopolskiego. Znáte jo, ven vodoval ako úspešný singer-songwriter a teke ako televizijný grajer. A jako spiel Šula, ten je nastal za oblobovanú televizijnú sériu v Polskej se samským titulom a taký pšavý teeny rock a la Avril Lavigne, ja to, čož ven spiva miasto drugim na horizonče, javie se nové cíle, tož staj se tomu upomínaniu, nemyslí, co se žinca neražia, cíňme to na našu vášňu.